Zdá se, že stranické vedení přiznává, že by bylo snadnější zavádět úsporný...